sa ukáže, či sa utýva tu okno, či je to Európa. Že mne rabári utla a hýbne čatkáty, či da im vedí prijane, súpy, ari, rabári pojad karentiu.